0: Osej. To věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.

Pekné piatkové ráno z Rádia Lumen, je 5 hodín 43 minút, chystáme sa na modlitbu ranných chvál. Verím, že sa pridáte už o chvíľu.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

taneční šaty. Oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou lidí, jsem jak ta zahrada stíná.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.